0: Ostipek, Čupazecka, Kerpce, Herbata s prondem,
1: nemám chęci,
0: Přísmak bacuřský,
2: Vždycko leží,
0: Korolíčky, Flasecka mléka,
2: ale
0: Kapelus, Najvodnějce ověcka, Bojštiny, Fartusek sukarka, Nespodzionka, Budevecku.